Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Opravdové hity prověřené časem.
6: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Cause love is my gadget, and it's the best

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo. Na většině území přehánky nebo déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28, na severovýchodě 20 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
2: Bylo 8 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruk a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papry.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
2: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo. Na většině území přehánky nebo déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28, na severovýchodě 20 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time, rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo. Na většině území přehánky nebo déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28, na severovýchodě 20 až 24 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 a foukat má mírný až čerstvý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače Rádia Hey. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání, šéf, hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou.
6: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

Shame!

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Na letošním Rock for People to rozsvítí legendární Saxon, no a my si v dnešním Marotovorej poslechneme jejich poslední album Hellfire and the Nation. Užijte si Saxon na rádiu Hej a přeju kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarský.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventation.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Entrex.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.

Na rádiu Hey dohrálo album Hellfire and the Nation od Saxon, který to rozjedou na letošním Rock for People. Dnešní Marotovory je u konce, já se s váma loučím a budu se těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Rocková hitparáda na Rádiu Hej.
6: Rocková hitparáda

Dar a sílu všem, kteří mají tendenci vnímat hitparádu, pařit u písniček a čekat na chyby. Je s podivem, co dokáže takové hlasování a jak se to vše může za týden změnit. Rozhodně scénář znáte, své miláčky podpoříte a ostatní ignorujete. Pojďme na to, ať to stojí za to.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: O naší první dnešní novince se dozvíte více na stránkách Hej Rádia, kde s kapelou Piráti 44 je uveden rozhovor a jejich novinka Pod hladinou řeky se nyní bude pokoušet oblažit vaše sluchovody.
0: Novinka hitparády.

0: jako odborník na slovo vzatý řeknu, ta písnička má hodně zajímavých barev. No a každý si může pod tím představit, co chce. Druhá nasazená skladba bude hodně kontroverzní, stejně jako legenda, která bude pět jako kos na obalené třešni. David Koller je tím, kdo se bude snažit získat vaši přízeň a skladba Víc než slova je právě ta, která míří do vašich nebo zapůjčených trandáků. Sice jsem skeptický, ale za pokus to stojí.
1: Hit parády.

0: myslím tedy, že se David Koller tak trošičku ztratil v čase. Já bych řekl 20 roku zpátky. No ale to je jen vlastně můj názor.
1: Jirka Basta, střelec plné zbroje.
0: Hitparáda pokračuje a hle, neuvěřitelné, ale jako na houpačce, to jsou Panoptiko. Rokový cirkus současnosti. Byl jsem minulý týden jako host na jednom festu, kde jsem spolu uváděl mimo jiné právě panoptikáře a musel jsem se zeptat, jak vznikl text Moulin Rouge a ujal se toho sám Baron von Telefon.
2: Moulin Rouge je natvrdlich zkušenost leda panoptika, kterou zašel na ulicích Montmartru a s těmi klíči je to opravdu tak, jak to bylo.
0: Tak nedá se nic jiného dělat, než že si ty klíče dáme znovu. Co říkáte? Na místě 10. v této chvíli, to znamená jeden z jejich největších pádů.

0: samozřejmě mám to hned v hlavě a musím říct jednu důležitou věc, že k tomu přispělo to, že jsme ve věku, kdy už nám umírají kamarádi, jo, a při takové vždycky příležitosti si řekneš to prčíc, škoda, že jsem mu ještě nemohl říct, že vlastně jsme spolu zažili spoustu krásných věcí.
1: Ano, kácí se v našem lese, kácí se v našem lese, ano.
0: Bohužel, jo, a víš co, poslední taková, já jsem měl tři verze této písničky a poslední, když mi umřel opravdu skvělý kámoš Aleš Venglás, jo, kterým jsem probíral miliony hodin.
1: Baskytarista Ingotu, samozřejmě musíme říct, ano.
0: A já jsem to pak celé tu písničku předělal a to není smutné, ale ať je to takové, jakoby, víš co, ať je to pozitivní, že prostě on už tady sice není, jo, když mu budu chtít, prostě jak si pustím jeho písničku, ale hlavně se potkáme u nebeských brán, kámo. To je taková ta myšlenka té písničky a Jura Šperl udělal skvělý text, já jsem mu řekl, že konečně může dělat něco jiného, než o babách, aby psal, ale už se samozřejmě zase s dalšíma písničkama vracím ženský, protože to je téma, které prostě bere, vidíš to, a proto to kleslo, ta písnička, hrozně mě to mrzí, nicméně, ale další písnička už bude o babách.
1: Výborně, já ti moc, Fanny, děkuji za tento vstup a pokročujeme, dáváme deváté místo a to je právě tvůj song, chci ti slíbit. Měj se zatím krásně, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, mějte se krásně, žijte, blaze, ahoj.
1: Čau, tak to byl Fanny Michalík, musím říct, si stále tvrdím, že jeho hlas je vždy příjemným osvěžením každé akce. Na škodu mu ale je, že má velké a dobrácké srdce. To vše je Fanny a skladba chci ti slíbit.

0: A my budeme pokračovat naši hitparádě dál, dál, dál. Ufouni z Teplic okupují český éter a před velkým turné s Fata Morgánou americkými Gravity mají našlápnuto docela skvělé budoucnosti. Konec konců se na všechny těším, protože jsem si je pozval. Že nevíte kam? Dobře poslouchejte.
1: Posloucháte rockovou hitparádu.
0: To je jedna věc a dobrá, že ji posloucháte a teď se necháte pozvat dokonce.
2: Hard rock a heavy metal žije.
3: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
2: Vratimov Fest.
3: Na pódiu explodují. Na gauč, brá.

0: areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup je 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Tak jste slyšeli. No a Hard Colony UFO, to je samozřejmě naše osmička.

Ho na zem a nebyl to zrovna jeho sen. To byl text této skladbice, která právě dohrála Hard Colony na 8. místě a o snu to bude i na místě 7. V hokeji si aktuálně s braty Slováky nerozumíme, ale v hudbě jsme stále jedno tělo, jedna zem. A dokazuje to legenda této hitparády Brandýs, která si tady stále plní svůj sen. Opsa, hejsa, do Brandýsa!

0: parádu.
1: No a je tady stálice naší tanceparády Turbo Sex s skladbou, kterou napsal Tommy Tajer, přiženivší se do Kibicovic familie a se kterou hovky zvyhnali. A Turbo po ní šálo a jak v české, tak anglické verzi se tato pouťová tancovačka líbí. Tak jdeme trsat, přátelé, jdeme trsat.

teď pojďme dále. Minulá novinka jednoho z nejhodnějších rockerů na světě, Dalibor Halamíčka, si vede skvěle a možná se Halamovi plní dětský sen o tom, že jeho kapela bude žádaným artiklem na festivalech všeho druhu. Zaslouží si to tento první zpěvák Salamandry, zpěvák kdysi Grogu a nyní s jeho vlastním projektem Moravius na skvělém pátém místě.

0: Víte, co je neuvěřitelné? Onen barometr posluchanosti a kvality se vždycky projeví. Moje šílená doga z Yorkshireu, tedy můj miláček, který tady je 12 lety jako Yorkshirek, tak vždycky přicházel, když hrali Brandýs a skladbičku Sen. No ale teď asi miluje power metal, neboť přišel do studia právě nyní, lehl si a v klidu poslouchal halamíčku v hlas. No tak tomu říkám už, Dalibore, klobou dolů. Jak už se líbíš mému psovi, tak to je bacha, to je můj manažer, tak na to dávej velký pozor.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: A jdeme dál. Tomisova partička s generálem v čele podstéká mi po těle. I blíží se bestie minule hluboko níže. Dnes s velkou pompou dostává se výše. A tak u Tomisu dělají už tatarák, jejich bestie však boduje tak či tak.

postavou Mitlov s hlasem Jirky Schöringera, to byl Láďa Tomis, LTV Bestie, čtvrté místo. A Bastardi se pohybují stále mezi první trojkou a možná je to i tím, jak aktivní jsou někteří členové kapely na sítích. Aktuálně dojeli turné s Alkoholem a co chystají dál, ukáže čas. Ten jejich se zastavil na bronzové příčce, o které se třeba našim hokejistům jenom zdá.

Dalo by se říci, že si dokážu představit ristretto, gin, limoncello na pláži a zpívat si ten refren této skladbičky. O tom žádná. Jdeme dál. Dalo se čekat, že oslavná óda traktoru na jejich čtvrtstoletí rock'n'rollu a stále v původní sestavě, to je na smeknutí klobouku. A vezmu-li v potaz, že jako kmotr jejich čtvrtého alba, tuším se jmenoval Artefakt, to teď nevím přesně, tak sleduji tyto borce, jak vedou a jedou své boogie a stále mají co říct. Dnes na místě Stříbrné.

0: Jsem strašně rád, že právě při této oslavné ódě jejich čtvrtstoletí nezapomněli na rádio Hej a že v té pasáži tam je hej, hej, hej. Každý by to měl asi tak nějak diskusit.
1: Rekapitulace hitparády.
0: No a můžeme se podívat, jak to tedy dneska vypadalo. Nejprve jsme nasadili dvě novinky, Piráti 44 Pod hladinou řeky a David Koller Víc než slova. Na 10. místě Panoptiko a Moulin Rouge, na místě 9. Fanny Chci ti slíbit, 8. místo Hard Colony UFO, na místě 7. Brandy's Sen, 6. Turbo Time of My Life, na 5. místě Moravius Superbeams, na místě 4. LTB Besties Pod titulem Jack Rozparovač, na místě 3. Bastard Cesta kolem světa a na místě 2. Traktor 5x5. A je to tady. A víte co?
2: Je čas

0: Funus.
1: Pochod padlých revolucionářů dnes patří zahrát těm dvěma skladbám, které to tady přestalo bavit. Tou první je minule nasazená novinka Jedeme od skupiny Gate Gresher. A stejný osud potkal Fata Morgánu s Noční můrou, tak se alespoň mohou připravovat na blížící se turné. To jim nikdo nevezme.
2: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
1: Nikdy se nedozvíš. Vedoucí dvojice si vede skvěle Leona Šenková a Jarek Filgas. A čím déle je tato skladba na světě, tím déle se Jarek Filgas krocení, že má po letech stagnace zase hit. Ale jeho hlas jako zvon a k tomu skvělé mládí a fenomenální hlas Leony Šenkové jasně určují, kudy vede cesta a kdo je top v naší parádě. Mimochodem jsem dneska měl pár zajímavých telefonátů z různých oborů, různé branže a samozřejmě hudební. A když jsme se dostali k této skladbice a k této dvojici, všichni smekli a řekli klobouček dolů, toto se opravdu povedlo.

0: leze to pod kůží, leze to pod kůží, o tom žádná. Hejrupáci, nastává klid zbraní. Pokud Evropská komise v čele s Uršou nezmění nic, tak jen hlasujte, která skladba se vám líbí, ukažte prstem, kdo je váš favorit a dejte vědět.
1: Dobře, Jirko, dobře, dobře.
0: Mimochodem mě vždycky baví, jak napíšete hotovo, je to tam, máte to a podobně. Klidně se i rozepište, člověka vždy potěší cizí neštěstí a rádoby vlastní názor. Dnes je vše u konce za vydatné pomoci technického ředitele Mikrohardu Aleše Elkono, který na svém opavském ranči vždy bedlivě sleduje každý můj krok a jen mrknutím oka vím, zda mi bude proplacena faktura nebo ne. Za pozornost děkuje autor pořadu Bastič a zase příště nejen z opavského konopiště. Budu tady snad i v dalším týdnu a klidně přidejte svůj tip. Dnes už jsem vyčerpaný jako soudce u korupční aféry a hlavně, ať je vám Petr Nep Pavel k hlasovacímu útoku zavel. Čau.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání, šéf? Hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou?
8: Nevadí. Je tady Radio Hey. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.
9: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: kráčete, výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šupleru. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Sobota, to znamená sobotní rokonajer s Honzou Kulíkem od 19, včetně kalendáře, a bude výráku do 23 hodin. Od mikrofonu vás ten týž vítá, tedy Honza Kulík, a můžeme se do toho dát. Dáme si odevírák odpoledne. Když máme tu Rock on Air, tak bychom mohli třeba Metaličku. Co vy na to? To ještě vůbec ve odevíráku nebylo. No? Tak to zkusíme dneska. Tady máte.

Tak tady Metallica, Fade Black a dáme se do kalendáře. Kolikátýho dneska máme? 30. Co se událo 30. května v dějinách muziky? Tak se tady dívám. V roce 1943, 30. května, se narodil Peter Lipa. No, to by šlo. Peter Lipa, to jsou Blues Five. Blues Five kombo Gustava Offermana, Istropolitana, Blues Band trio Petera Lipu. Tak zkusíme něco, třeba předělávku Beatlesácký záležitosti z alba Klub opuštěných srdcí Sežanta Pepře, Když jsem průseru, pomůžou mi kamarádi. To je hezká věc.

Tak to bychom měli Petra Lipu a postupujeme v prostoru a hlubinách času dál, milí posluchači, Petra Lipa, tak by to jsem hlásil. 1944, nebo rok později 30. května přišel na svět Lenny Davidson, to jsou Dave Clark Five.

Dobrý. Pak tady máme, koho tady máme, Lenny Davis, no jsme hráli, Dayclad, Fav, to byla dobrá kapela. Dokonce občas se nějaký desky k nám dostali, kdysi už dávno, ale dobře se to hrálo, lidi to měli rádi. V roce 1949 se narodil 30. května Klaus Flowright, vlastním jménem Geoffrey Lyle. To je mrtvej Kennedy, teda Dead Kennedys. Tak to dáme, no.

Dee Kennedys dohráli a co já tam mám dalšího? Jsem jí zajímavý kapely, to byste nevěřili. V roce 1955 se narodil Trooper Heaton. Trooper Heaton, to jsou Clash. No vidíte to.

Může zůstat, můžeš jít, se tam pije v téhle písni. Dokonce to byla reklama, tuším na operátora, nejmenované značky. To je zákon o reklamě, nejmenované značky zdůrazně. A dneska, nebudete tomu věřit, jo, dneska by oslavila narozeniny, tedy v sobotu 30. května, víte kdo? Dneska by oslavila narozeniny Maruška Fredriksen, tak to je asi jasný, že jsou to Roxeti, bohužel už je teda v hudebním nebi, je to škoda, byla to docela sympatická ženská.

No a pak tady máme rok 1960, to se narodil Stephen Duffy. Stephen Duffy, vidíte to? Tak to budou asi Duran Duran, pokud se nemýlím.

to vidím? Co tady vidím? Vidím tady rok 1964, to se narodil Chris Sharrock. To je hromada kapel, třeba World Party a takový, že jo, ale jistý je, že taky svýho času hrával u Robbie Williamse.

A přátelé, 64. tady vidím dvakrát a zároveň ministerstvo hudby varuje, teď bude drobátka kraválu, ale myslím takový docela dobrýho kraválu. V 64. 30. května se narodil Tom Morello. Tom Morello, to je Rage Against the Machine, mimo jiné teda. To bychom si mohli pustit, to je vkusná hudba, citlivě interpretovaná.

Dobrý, jo. Hezký to, moje kluci. A 64. podruhý. Od 30. května Beatles vedou v Americe písní Love Me Do, americkou singlovou hitparádu. V této písni, jak píše kalendář, v této americké verzi, tedy píše kalendář, Ringo hraje na tamburínu a za bicími sedí Andy White. Já vždycky závidím, s jakou lehkostí hudební publicisti tohle tvrději, jo. Love Me Do byla první vlastně profesionální nahrávka u EMI pod vedením Tommy Martena, producenta, že jo, a to už tam byl nový bubeník Ringo a Ringovi strašně tekly nervy, to jsem říkal, furt to kazil. 10krát to opakovali, 15krát furt to jako Martenovi nesedělo. A nakonec tam zavolali studiového muzikanta Andy Whitea, ten to taky nahrál. Jenže do dneška se neví, kdo je kdo. Která teda, která nahrávka je která, jo? Takže nevím, no. Vzhledem tomu, že máme demokracii, tak vy, co si myslíte, že za škopkama sedí Andy White, myslete si to. A vy, co si myslíte, za škopkama sedí, že sedí Ringo Starr, tak si to taky myslete. Co máme demokracii, že? Ale myslím si, že to nikdo nikdy nebude už vidět přesně.

No a podíváme se dál, podíváme se do roku 1967. 64. jsme protočili dvakrát, tak teď tady máme 67. A 30. května se narodil v 67. Sven Pipián. To jsou Černý vrány, Black Crowes. To je taky zajímavá kapela, to bychom si mohli pustit.

Ještě bych tady měl, volačo, z roku 1988, 30. května, londýnská Royal Albert Hall vidí první ze tří zcela beznadějně vyprodaných koncertů Leonarda Cohena, a to je pro dnešek z hudebního kalendáře všechno na 30. květen. Dáme si něco hezkýho od něho, on má samý pěkný věci.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přátelé, jak víte, v sobotu se jede hlavní závod a mezi tím, co dohrával Leonard Cohen a běželo časové znamení na stadion, vtrhli branou dvorců dva závodníci. A nikde nikdo za nima. Parádní únik, přátelé, skutečně parádní únik. Projíždějí do cílové rovinky, no naprosto vedle sebe, jo. Spurt, oba dva se rvou, dávají do toho všechny síly a je mi jasný, kdo bude jeden z vítězů. Buď Vašek a nebo Kába z Kosovy hory právě projeli cílem a já si musím počkat na cílovou fotografii, protože tohle to bylo, to se nedalo poznat, jo, ale už ji máme na monitoru, slyší ten dřev diváků tam, jo, atmosféra vynikající a první je, fandil jsem strašně Kábovi, ale první je Vašek. 5x5, 25.

Dobrý, mají 25 traktoři, jak jsem říkal, Kába z Kosovky, hezký druhý místo, gratulujeme, dneska to bylo fakt náročný, ale pořád nikde, jo? To byl parádní únik tohle. Vyloženě dva borci se utrhli asi na 30 km před cílem a udrželi ten náskok, gratulujeme. A dneska bylo hezký, dobře se jelo, takže Kába nám přivez Alžbětu Svět bez válek. Tak na to jdeme.

Tak to bychom měli svět bez válek s Alžbětou a já se dívám, kde bude další. No, máme tady dalšího závodníka, mrknu na to, kdo pak nám přijel, no. A jak jsem říkal, tohle byl parádní únik, jo. Dva borci jakhle se urvali na takovou dálku a vzadu už vidím peleton a před ním je kdo? Před ním je Čečovka, zdravím Čečovku, zdravím Moravany všechny. Ahoj Jendo, Chrlice vyrazili na Znojimsko a tak zahrají k pivečku na chatu do zálesí Mirce, Katce, Anetce, Hudcovi, Hudecovi a Zbyňkovi. Dík, čus, Čečovka. Tak posíláme krucí písk.

jako třetí, těsně před tou hromadou, před telepeletónem, jede Vladěnka a máme tady vzkaz. Taťko, posíláme krásné pozdravy a moc na tebe myslíme, tvoje holky. A k tomu, nebudete věřit, k tomu kapela Saxon. Červenou linii si dáme, no tak si to užijte všichni.

Tak a máme tady dalšího závodníka, to je Libor z Mnichovic. Ten si nenechal ujít příležitost, ale zase, že jo, bylo to náročné, tak není dneska na prvním místě, ale dáme mu jingle, že je to on, za snahu, a ten dává Motorhead, Ace of Spades. Full Time Rock.

Tak to byly Motor Heat a je tady Pavel Křivsoudovský, ten dává chvíli od Nový růže.

Nová růže, no a máme tady Míru a Ivu, dávají saufry, tak jo, dáme, no. Zdravíme do studia, prosíme zahrát Pod jabloň na zahrádku, díky, Míra a Iva z Kamenice nad Lipou. Tak zahrajeme, ne, Pod jabloň na zahrádku.

0: nezáleží na tom.
1: Tak a další, co bychom měli připraveného, tak to je Marta Mouka Uhlák za chvilku a pak je tady Jerry, ten dává One Helen, I'm the One. Dobrý večer, dnes prosím na sever tento song od kapely One Helen, tak dáme, no.

Tak to byli Van Halen, jak jinak, a já tady mám Martu Mouku Uhláka, Marta Mouka Uhlák, to vidí na Megadeth, to je dobrá volba.

Apolena. Apolena nám píše, že by ráda změnu od Davida Bowieho, Chance. Tak jo, tak dáme. Dobrý večer, prosím o zahrání této písničky pro mě a mého manžela Kutila. Tak zahrajeme i pro Kutila, i pro Apolénu.

Vilda píše, čau Jendo, tak nám zahrají k ohni a k pečeným kuřatům, co lítají sami do huby. To je dobrý, to má Vilda pěkně zařízený. To musím taky zkusit. Díky za muziku a budou to Pretty Maids, Back to Back.

Tak to bychom měli Pretty Maids a Ivuška. Ivuška píše, zdravíme Jendu, jsme na zahrádce v Karviné a opět posloucháme. Držíme vám palce, fandíme vám, takhle, no to je hezký, to je dobrý, když někdo, dobrý je, když někdo někomu fandí. Žiletky to budou od přích vojáků, tak si to užijte v Karviné.

To by byli psí vojáci, já se podívám, paní Edita, to jistí kapelou, jakou pak Electric Light Orchestra vydá, tak zkusíme. Zdravíme, paní Editu.

máme tady další písně, další věci a no, Electric Light Orchestra nám dohráli, tak tedy, co tu máme? Máme tady Tatrováka. Tatrovák to vidí na Dark Triangle a je to pro pracující třídu opět, zdravý pracující třídu, Tatrovák. Tak tady pracující třído, to je pro vás, jo? Pokud zrovna nepracujete, no asi moje sobota, no a některý v sobotu.

Další kousek, který tady mám, je... Vydržte mi chvilku, dneska toho je. I už se jsme zahráli žiletky. Martin dává Savatač. Ahoj, Jendo, pokud jí máš píseň teda. Já si myslím, že snad jo. Zkusíme to, něco tady asi bude. Tak jo, tak zahraju. Díky, píše Martin. A já zkusím, jestli se trefím. Asi zřejmě jo.

Tak to bychom měli Sabotáž a Doje 30 nejkrásnější vesnice nad Sázavou, to je Venca S, že by Davida Hasselhoffa, Knight Rider, jestli to není nějaký film, mám takový dojem. On je ostatně herec, že jo, tak to si myslím, že asi to tak bude. Takže soundtrack.

Tak, to byl David Hasselhoff, co by herec, zpěvec. A pak tady vidím Františka Webera. Franta Weber ze Sedlce. Ze Sedlce píše, že by rád slyšel Brichtu, ale ještě nechte vlajky lát. Vyhráli v Sedlci fotbal, kluci. No to gratulujeme. A taky pro ženušku Carol a Michaela Střebáku. Sedlecké fotbalisty pozdravíme taktéž.

Tak, milí posluchači, a teď se podíváme za Tomášem do Zubrnic. Dobrý večer, jen doprosím o zahrání klavíru od Rammsteinu. Klavír, der klavír, no, tak zahrajeme. A bude to pro naše hosty s přáním hezkého večera, s pozdravem Tom. Tak, milí hosté, poslouchejte, to je speciálně pro vás od Tomáše.

0: Tak dobrý, tak ještě zdravíme jednou Tomáše a jeho hosti teda a podíváme se, co tam máme dalšího. Dneska je to teda síla, dneska je lidu, to je tady fronta. Lenka by ráda Alžbětu a Čachtickou paní, já se podívám, určitě to asi budeme mít, Alžběta Čachtická paní. Vydržte mi chvilinku. Dneska je to náročný. Tak jo. Lenka, jak jsem říkal, Čachtickou paní dává. Jindo, zahraj nám.
1: A moc děkuji, tam píče. Byl rád, rádo se stalo. Nemožné hned. Zázraky je 3 dnů.

0: Rádio Hej. Rádio Hej.
1: Tak mi vydržte, problém tady technický, tak ještě jednou, jo, čaktickou paní si dáme a mělo by to doopravdy vyjít. Byl jsem na ten počítač moc rychleji.

tady mám, slíbil jsem, že pro Renču, ona je fronta, už volala před drahnou dobou, metaličku pro Renču, počkejte, vydržte mi chvilku, musím ty zápisky dát trochu dohromady, by to dalo smysl. Takže pro Renču bude za chvíli, to je od Jirky z Podubí, ale to bude chvilku trvat. Pak tady mám od jedné posluchačky, držte mi ještě chvilku, protože už se nevyznám ani v těch svých zápiskách, jak to píšu rychle, tak to je. Tak mám tady především tedy Hany chce zahrát pro sebe a svého přítele Hondurase, kamaráda Libora, k Pivečku a ohni metaličku Blending Me. Blending Me to je, jsou dvě alba, Load a Reload. A tohle to je z Loadu. Tak to tam dáme, je to trošku delší, ale doufám, že si to užijete tam všichni. Tak tady to je.

pak tady máme kolektiv přátelství, který slaví narozeniny, a to v Poříčí, tady to je u nás kousek, a je to Roman s Honzou a posílají to pro manželku Mirku, Roman s Honzou a celou rodinu a plus přátelé, kteří jsou tam zúčastnění oslavě, tak si to tam hezky užijte a bude to Manouvr, I Believe.

jsem tady slíbil, jak už jsem říkal, před drahným časem, a to bylo pro Míšu, říkal jsem, že to zkusím stihnout do 9:30, ale už jsem 15 minut ve skluzu. A navíc došlo k tomu, že jsem si to špatně opsal v tom kraválu tady ve studiu, jak hrajou ty monitory, jestli jsem to blbě oposlech, jak mi to diktovala, tak jsem prostě zřejmě to někde udělal chybu tam, a ačkoliv jsem prohledával celou diskografii kapely Clubfinger, tak jsem to nenašel, ale nejbližší tomu názvu by bylo Praise Be The Pie. No, já si myslím, že snad, no. Jestli jsem se trefil, tak budu rád, když tak ať ještě Víša zavolá, nějak to upřesníme. Ale zkusíme to, je to rána do tmy, jak se říká, ale snad se to povede. Tak jdem do toho. Vydržte mi chvilku a mělo by to spustit, teda si myslím.

To byly zajímavý Clawfinger a já tady mám, no určitě tady někoho mám, spíš by byl zázrak, kdyby dneska bylo volno, že jo. Tak se na to podíváme, Dagmar ze Žleba s Hankou, Volátkem a Pupíkem si přejou Linkin Park. Tak to bys ten novější, no tak to bysme dali. Tak jo, zdravíme moc a ze krásného večera na chatě, tak si to tam užijte. Já vám k tomu přihodím ten Linkin Park a podívám se na Honzu telefonistu za chvilku. Něco volačo zajímavého bych tady měl od něho.

Tak to bychom měli Linkin Park a já tady mám Honzu telefonistu. Honza telefonista by rád průšu od tří sester. To je dobrá věc, tak už jsme to dlouho nehráli, tak bychom to mohli zkusit. To patří ke klenotům české populární hudby, tak si to dáme rádi. Zdravím Honzu telefonistu a pouštím starý dobrý tři sestry.

Dobrý, takže Průšel, to je legendární kultovní píseň. Jinak jako dneska je to dost jako nabitý, nebudete mi věřit třeba, a teď hrají věci, které třeba přišly mezi 8 a 9 hodinou objednávky, takže ona to opravdu není legrace dneska, takže asi bude hodně sirotků. A mám tady, sirotek to je, když se to musí nechat třeba na druhý den, ta píseň, když už se to nevejde. Jak říkáme u nás v rádu. Pavel dává Rammsteiny Ameriku. Dobrý večer, pane Kulík, můžu vás požádat o Rammsteiny pro moji milou vnučku Nelinku k 12. narozeninám a taky pro její kamarádky Terezu a Poky, které slaví s ní. Tak doufám, že to holky ještě stihly, že jsou vzhůru. Tak to dáme z alba Rise, to bylo taky hezký album od Rammsteinů. Tak to zkusíme. Zdravím a posílám.

Tak to byla Amerika z alba Razor Razor. Vlítla tam kousek druhý skladby, protože tato deska Razor Razor nemá přejezdy. Prostě jedna skladba končí a už to tam sype druhou, tak to musím hlídat. A pak tady máme Ondřeje. Ondřej vidí, že to bude asi alkohol, spalovač chlastu. To je dobrá píčen, tak to dáme. Ahoj, vám zaprosím o zahrání pro Paštůčka do Vatěkova. A to song Alkohol, spalovač chlastů.

zapalovačka z toho píseň od alkoholu, tak posloucháte rádio, hej, posloucháte Sobotní Rock on Air, Honzo Kulíkem, to jsem já. A máme, já vám řeknu čas, já ani nedávám hodiny, protože aby jsme se vešli. Máme 22 hodin 6 minut 50 vteřin k tomu. A je tady Pavel z Pelhřimova. A to bude z lásky, přátelé, to bude z lásky tohle. Ahoj, jen doprosím zahrání písničky od Moravy, Moravo má pro mou lásku Lenku. Tak jo, tak Lenka jistě poslouchá, Pavla taky zdravíme a posíláme.

Tak to bychom měli Moravu, Morava má a už tam sázíme další kus. Já dneska zkusím přepálit tak o 10 minut, ale víc moc nemůžu, jo, to přetahovat. Ono to taky, pak jsou tam taky různý technický problémy z toho přetahování přes čáru, teda přes zavíračku. Máme tady Linkin Park jsme hráli, já to musím tady, on mi to řadí ty písničky taky podle času a podle dílky, aby to vyšlo na celou, ale já stejně hodiny nedávám. Alkohol jsme hráli, Progress, Steve Zveltrus píše, že by rád planetu Jeronýma Boše, tak si dáme, to je hezká věc, dokonce je to snad i album. A je to pro všechny posluchače Rádia Hej.

Aša, přeji pěkný večer a prosím zahrát písničku od Ládi Křížka Radeka od Citronu, taky on to asi bude stejně. A posílám pozdrav Péťovi do Frýdku.

Je teda od kabátů. Já si myslím, jestli to není ta teta, co je na Megahu na tom albu. No, zkusíme to, snad se trefíme, kdo to dává. Dobrý večer, zdravíme rádio Hej z hospody u Pytláka, prosím o zahrání písničky od kabátů, děkujeme. Geezer. Zdravíme Geezera.

Tak to bylo ono, to je ta Ostravy a Redeka jsme snad taky trifili a Honza dává Stony Pine Black. Ahoj Honzo, prosím, zahraj Ondrovi Velíškovi k 40. Všechno nejlepší Ondrovi Velíškovi k 40. Děkujeme za pozvání a ať je zdravý kluk, jeden ušata a do další 40 všechno nejlepší od nás, od rádia a posíláme píseň.

Jak jsem říkal, ještě jsme se nedostali k té 9. hodině, pořád mezi 8. a 9. Jo, no právě mezi 8. a 9. přišla obrovská salva přání na několik monitorů. A tak se tím nějak prokousávám. Takže, sorry, teď jsem zavadil o mikrofon. Takže Pepa dává Dalibora Jandu Hurikána. Zdravím do studia, prosím o zahrání od Dalibora Jandy pro Davida Anniho, Tomáše a všem ostatním z tábora Ostrov. Díky moc, děkuji a přeji pohodový sobotní večer.

0: To byly časy, kdy...
1: Teď mi tam něco vlítlo. A... On je to soundtrack z pořadu televizního. Zdívka, no. Ale pak tady je... Monika v kotelně dává Majesticu, tak zdravíme a za chvíli se podíváme, máme tady i Mišoše, našeho stálého posluchače. Jinak dneska už vybírám losem, jo, protože asi to všechno nepobereme. Tak jo, takže Monika v kotelně zdravíme a Majesticu posíláme.

Jak jsem říkal, další na řadě je náš stálej posluchač Mišoš. Mišoš dává kapelu velice dobrou, tak rád zahraju, a ty Demons, to jsou fakt dobrý hoši. Tak zdravíme Mišoše a posíláme.

pak tady mám Ivušku. Ivušku tady mám a ta si přeje, pozor, Romana Dragouna Juliet. Prosím zahrát o písničku pro mého milého Dalíška z lásky, jsem tak ráda, že ho mám, děkuji. Roman Dragoun, to bude, tuším, asi mám takový dojem, že to budou Futurum, že jo. Tak doufám, že to trefíme a tak s radostí zahrajeme. Tady to je Juliet, už to vidím, Futurum, tak to dáme.

Tak Julieta Futurum, to je zajímavá věc. A mám tady Martina. Martin bych chtěl rád Damon Heat, tedy kapelu, tak dáme. Zavolej mi, se to jmenuje. Alespoň tak jsem si to přeložil. Tak zdravíme Martina a už to tam hrneme.

tak další věc, kterou tady mám, nebudete tomu věřit, a bude to pro Míšu, pro všechny měšťáky. Měšťáky, to předpokládám, že policisty městský, nebo měšťáky taky, ale ať je to tak, nebo tak, tak to bude, tak bude Five Fingers, to budou speciálně teda, tak zdravím Míšu a posílám.

tak tu vidím, Peťan, sorry, to jsem úplně někde, Jirka, zapomeň, Arakain, tak jo, na grilovačku, tak zdravíme, na grilovačku, Peťana a přátelé, Jirku a přátelé a posíláme.

Tak, Arakain, zapomeň, ještě jeden Arakain tady máme, ale já tady mám Lucii. Lucie nám píše, Jeníčku, zahraj nám White Temptation, faster. To by šlo. Když rychle, tak rychle. Tak jo, tam jde na to. Teď nám tam se něco hraje. To je vždycky zajímavý. Tak. A už jsem na to dneska přišel rychle, co nám tam hraje. Takže už to nehraje, takže můžeme zahrát Luci. Tak zdravíme, posíláme White Temptation.

Tak zdravíme Lucii ještě jednou. Lucie noci upije. Vlastně to platí na nový rok, že jo? To je, teď už je leto pomalu. Peťan, já už jsem tady o něm mluvil, já jsem tady hledal tu desku, abych mohl zahrát. Tady má teda Brána Juzí s Arakainem ke grilovačce. Ej, no tak lidi. Viděli jste to? To už je člověk, to je únava materiálu. Takhle je to správně.

A mám tady Milana z Jablonce. Milan z Jablonce by rád Donor, konkrétně píseň Dlaně, tak to dáme, aby jsme nezdržovali. Ještě snad stihnu jeden kousek. Já jsem říkal, že nepobolím minimálně dneska, jo, nesmí být teda víc než 10 sirotků. A ona jich možná bude ještě míň, jo, ale no taky už toho mám plný galoše, přátelé, dneska. Ona to nebyla sranda, jo. Takových lidů. Příště to se omluví autobus a budu vozit všechny posluchače autobusem. To bude nejlepší, jo. To... Tak jo, abych to nezdržoval. Milan z Jablonce, Donor Dlaně.

jsem říkal, že minimálně dneska nejvíc 10 sirotků. Oni budou asi jenom 4, tak to se to ještě vypadá dobře teda, no, ale jako nemůže to přetlačit přes půl, jo, to je tam potom dost, že jo, tam jsou ty složitý systémy, se převrací den ve 12 hodin a to už musím být odpojený, protože tam by došlo ke zmatení těch systémů počítačových, kdybych. No to je složitý lidi. Tak, mám tady Dagmarku Boškovice. Zdravím do Boškovic, Powerwall by ráda. Co bysme jí dali? Dáme jí Armádu noci. Army of the Night.

Šárku. Děkuji za příjemnou a příjemnou službu v rádiu. Tak jo, tak už jsme, co pro Šárku? Aha, človíčka od keksu.

Narodil se človíček a máme tady Jirko Pírko píše. Jirko Pírko by rád systém up down, ale už to musím pak zavřít. Jo? Už, ježiši, to je hodin. To jsme to zase dneska, přátelé, přepískli. Tak jako když jdete do hospody a ono je před půlnoc,

System of Down jsou docela veselá kapela, ale já tady můžu ještě zkusím dvě. Jedna ale už bude z Prahy. Bude to Pro Jardu Tůmu od Jakuba. Promiňte, slečno, to je Brichta nebo i s Arakainem, ještě snad mám takovej dojem. A dneska jsme to teda rozsvítili, jo. To mě připomíná příhodu z mládí, když jsem šel nakoupit v sobotu dopoledne, přišel jsem neděli večer. No to, a to ani mi o tom nemluvte. A to se stalo, že člověk takhle nějak se potkal s přáteli, zajdeme na jedno, no a bylo, no a pak ještě někdo přines harmoniku do hospody a bylo vymalováno. Tak Jakub dává toho Brichtu, promiňte slečno, a potom z Matičky Prahy, já se tam musím podívat, z Matičky Prahy by měl být traktor a to musím zjistit, jestli je to technicky možný, jo. Jestli je to technicky možný, přátelé. A já si myslím, že jo, je to technicky možný. Traktor by byl z Prahy po přepojení a to by bylo, já vám řeknu, já tady pracuju asi na třech počítačích najednou, to je masakr, na čtyřech, to je masakr dneska. Petr a Andrejka Jižní Plzeňsko dávají traktor letokruhy, ale to už bude z Prahy. Ahoj, jen to prosím pro přátele Zeleného údolí z Kladru zahrát tuhle píseň, tak jo, zdravím je i přátelé Zeleného údolí a teď se ještě musím vrátit zpátky k tomu přání, to bude potom Brichtovi, promiňte slečno, a Rakainu, jinak srazil jsem to na tři sirotky, no, vždyť už si jen troupnu, to už je to hodně hodin a už bych mě mohl něco tady tento. Tak jo, tak milí posluchači, měli bychom se slyšet teda, co máme zítra. Zítra je neděle mezi Johnem Lennonem a Rudy Kingstonem, takže zítra bychom se měli slyšet a od 19 do 22 hodin. Jinak děkuju za hezký večer, který jsem s váma zestrávil a mějte hezký zbytek soboty, užijte si sobotu na plný pecky doma, jak se jako sobota nechá užít. A hlavně, jak říkáme na hejku, jo, to je důležitá poučka a vidíte, ještě tady musím přepnout tohle. To je velmi důležitá poučka, jak říkáme na hejku, držte vlnu.

Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Na rohu stojím a vidím se z dálky. Vidím stín za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou. Radní vítr mi ovívá spánky, jak rozstřešení před popravou. Přilétaj hvězdy z nesmírný dálky a padaj k zemi

0: Venom.
1: Ukončete výstup a nástup. Dveře se zavírají.
2: Příští stanice Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic.